ty tam tančí s holkou. Nikej se holí břitvou a v černých vlasech hrabe se.